0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Ropa alebo elektrina. Ivana Ilgová a Igor Daniš postavia tieto dva zdroje na misky váh.
2: Igor, obnoviteľné palivá.
3: Čo?
2: Budú rásť.
3: Súhlas. Letecké, syntetické benzíny, nafta, elektromobily, vodík.
4: Elektrika sa dá vyrobiť obnoviteľne. Ze slunka dá sa vyrobiť z vetra, z vody. Uhlí, plyn ani ropa není obnoviteľná energie. Nebo také je, ale za niekoľk miliónů let. A to není zajímavé.
3: Inak ľudstvo do nepamäti fascinovalo zlato. Aj čierne.
2: Hormuzský prieliv to odkryl naplno.
3: Bez ropy vypne civilizáciu blackout.
4: Jestli si myslíte, že budete jezdiť pořád tak, ako ste doteraz zvyknutí, tak to tak nebude. Ropa bude na příděl, čo je třeba otázka jenom několika vteřin, než si armáda uvědomí, že když si bude kupovat ropu kde kdo, byť za 180 euro litr, takže válka musí být. Válka říká, kde je pravda, kde je právo, kde jsou ty správné odbytiště, kde se vystřílejí staré zbraně, kde se vyzkoušejí nové zbraně, aby Amerika měla to, co má.
2: Nestraš, inak to kto je?
3: Bývalý učiteľ fyziky.
2: Predstav si.
3: Jaromír Vegr si prerába auta na elektromobily.
2: Šikovný.
3: Za 40 rokov ich má už vyše 30.
2: A jeho rada?
3: Odkaz.
4: Elektromobily sa dají napájať pouze obnoviteľnou energií. Je možné nabíjet na větrnou elektrárnu. Môžete si pořídit fotovoltaickou elektrárnu. Až jednou ta ropa opravdu nebude, tak to stejně tak bude muset být.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine z Rádia Slovensko. Prajem krásne ráno, no v útorok 2. júna budeme mať španielské ráno a aj exkluzívny rozhovor s Enriquem Iglesiasom, ale teraz sa pozrieme na šport, ktorý nie je len o športe.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: A ten šampionát nie je len o hokeji, ale aj o financiách. Tie prúdia najmä vďaka reklamám. Snaď najviditeľnejšie to vidíme na ľade a najmä na mantineloch okolo ľadovej plochy a viac nám už s kalkulačkou prišla povedať Zlatica Mokrá. Dobré ráno.
4: Pekné ráno. Už dlhé roky sa na majstrovstvách sveta, na medzinárodných turnajoch, ale napríklad aj v našej či českej hokejovej lige stará o reklamu na mantineloch sympatická brunetka Natálie Trumerová. So svojím tímom nielenže oblepia mantinely reklamnými nálepkami pred podujatím, ale starajú sa o ne pred každým zápasom, dokonca počas neho a aj po zápase.
5: Během zápasu se spíš hlídají jenom trhliny, jestli jsou tam od brusle nebo od puku, nebo stržený nějak nebo to. A potom po zápase máme i taky barevný folie, takže i zakrýváme šmouhy od puku, aby to prostě furt vypadalo co nejvíc jako nový.
0: Na mě by zaujímalo, ako sa úpravy na mantineloch robia počas zápasu.
4: No velmi jednoducho, do akcie sa dostane tým, ktorý má teda reklamné plakáty na starosti počas prestávky medzi jednotlivými tretinami.
5: Vždycky jede rolba, udělá jedno kolečko rolby a pak vycházíme my, kdy vlastně zkontrolujeme mantinel po mantinelu, to opravujeme jenom bílou, takže když jsou tam nějaký například velký šmouhy nebo hodně viditelný šmouhy od puku nebo právě roztrhnutý mantinel, tak ten se přelepuje vlastně na místě rovnou a potom po tom zápase se dělá velký opravy.
3: No to je zaujímavé. A s čím je asi najviac práce? Predpokladám, že to budú možno mantinely za brankami, kam smeruje najviac striel.
4: No, a tak to práve, že nie je. Najviac práce vraj dajú zabrať mantinely pri striedačkách.
5: Střídačky tým, jak kluci proste nepoužívají dveře a furt přes to skáčou a furt do toho kopou, tak když už ty mantinely sú fakt hodne roztrhaný, tak se přelepou vlastne celý kusy, ale inak během turnaje hodne jenom vlastne kouskama překrýváme to, co je nutné.
4: No, aby toho nebolo málo, tak nestačí mantinely len jednoducho prelepiť. Je to viac menej alchymia a každý, kto doma odstraňoval dobre nalepené tapety, si to vie predstaviť. Opäť Natálie Trumerová.
5: Hlídáme, aby tam nebylo hodně vrstev, aby to nemělo vliv na odrážení puku a tak dále, takže někdy se to musí strhnout úplně, aby už se tam nevytvářelo tolik vrstev, ale furt se nějak snažíme to udržovat, i když zrovna ty střídačky, ty jsou nadlidský úkol.
2: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Pekné ráno vám všetkým želáme, 10 minút po 9. hodine rannej, ideme do Grécka.
1: Rádio Slovensko.
2: Nový európsky digitálny systém vstup-výstup, známy ako EES, ktorý zaznamenáva biometrické údaje obyvateľov krajín mimo Európskej únie, spôsobuje problémy. Na severnej pozemnej hranici Grécka zapričinil doslova kolaps premávky. Nedostatok automatizovaných brán na hranici vytvára kilometrové kolóny a brzdí obyvateľov tretích krajín, ale aj Európskej únie, ktorí cestujú do Grécka. O situácii sa teraz porozprávame s našou spolupracovníčkou v Aténach, Soňou Dorňákovou. Stamu, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Prečo tento problém nastal teraz, keď sa ešte len začína turistická sezóna?
3: Jednoduše řečeno, hraniční přechody s Tureckem, Severní Makedonii a Albánii nejsou technologicky připraveny, takže ti, co přijíždějí do Řecka, musí čekat v dlouhých frontách, kde jsou pouze dva jízdní pruhy, nejsou odděleny přepážky pro občany, kteří jsou mimo Evropskou unii a těch, kteří jsou z šengenského prostoru, takže ten problém je tam obrovský. Přechod na biometrickou identifikaci byl sice integrován na letecké infrastruktury, ale jeho uplatnění na pozemních kontrolních celnicích v severním Řecku se ví jako obrovský problém.
2: Na jaký dosah má toto velké zdržení na hranicích na dopravcov a celkovo na turistický ruch?
3: Na ten dodavatelský řetězec to má negativní dopady. Dopravci si stěžují, že za 90 dní, což je to krátké vízum, to je nedostatečné, že to řidiči za 4 měsíce už nemají. A předseda svazu hotelierů ze Soluně Andreas Manarinos řekl, že jestliže se neoddělí jízdní pruhy, nekoupí technologické vybavení a nezlepší se to, nezrychlí se to odbavování, že pro ně ta turistická sezóna bude propadem a jsou z toho zoufalí, žádají po vládě, aby okamžitě zajistila zlepšení odbavování na té severní pozemní řecké hranici.
0: To byla z Grécka Soňa Dorňáková, Stamo.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, česká hardroková kapela Kabát chystá na jesen turné po Slovensku a keďže spevák Pepa Vojtek je vyučený opravár, pobavila ho otázka, ktorú mu na úvod dal Adrián Todt Heger.
1: Vy by ste možno vedeli ešte aj nejaký ten telefon opraviť, či?
2: No už ne, pretože tyhle telefony, ktoré sa teď vyrábiajú, sú mimo mne úplne. Samozrejme, ja som, ano, vyučený opravář telefonních přístrojů, ale zrovna som sa tady zaradoval, když som videl dole ve vrátnici telefon oranžový, starý, klasický, s tlačítkama, tak tenhle ešte som opravoval. Mobilní telefóny už jdou mimo mě, to je jasný.
1: Športovci majú možno nejaké také časté rituály pred zápasom. Zvyknete mať aj vy niečo pred koncertmi, alebo viete o chlapoch z kapely niečo, že teda majú?
2: Tak my sme vždycky čekali, když si hubeník zívne, že když jako je opravdu před tím koncertem a teď máme 5 minut do začátku a koukáme všichni na toho urvajze a on ještě jako... Tak jdeme, teď je to správna chvíle, jdeme na to.
1: Víme, že ty koncerty jsou krik, velká show. Staráte se nějak o svůj hlas?
2: Hlavně je to o tréninku, o nějaký životosprávě, na turné určitě, protože ty koncerty, jak my máme nastavený, tak jsou obden. Nejhorší jsou vlastně ty koncerty takhle na podzim, na jeseň, protože už začínají takový ty chřipkový epidemie a tam stačí, když jeden v týmu třeba to má, tak už se člověk musí hlídat. Ale pokud tomu hlasu dáváte to, co nebo těm hlasivkám, to, co opravdu potřebují, tak o ten hlas nepřijdete.
1: Zvyknete být že menej chorý, že vnímáte, že ta imunita je možno taká silnější?
2: Je to možný, možná to mám geneticky, nevím. Je pravda, že mnoho mých vrstevníků v mém věku, což je 60 let, už třeba nezaspívají to, co by chtěli zaspívat, nebo už ty propozice nemají pro ten zpěv takový. Já musím zaťukat, zatím mi ten hlas funguje tak, jak má. Možná je to i díky tomu, že jsem 30 let dělal i muzikály, takže ten trénink tam prostě je, ale je pravda, že nekouřím, alkohol piju jenom sporadicky a už jsem starý, tak chodím brzo spát.
1: Keby ste si mali vybrať taký jeden koncert, pamätný, špecifický alebo v niečom iný, ktorý by ste si, že okamžite, že idem teraz nie do toho, ktorý by to bol? Pamätáte si?
2: Jakože bych si ho dal znova?
1: Hneď teraz.
2: To byly ty vypichy a hlavne ten poslední vypich, tam bylo přes 80 tisíc lidí. Je to věc, na kterou nezapomenete. Ostatní koncerty v rámci toho turné vám tak splynou, pak v jeden postupně díky těm rokům, ale tenhle ten byl opravdu tak výjimečný, že na to do smrti nezapomenu.
1: Naopak, keby ste to možno vnímali aj tak seba kriticky, tak bol nejaký taký koncert, ktorý nevyšiel úplne podľa predstav, alebo že ktorý by ste možno mu dali nejakú šancu na reparát.
2: No to teda bohužel zrovna Ústí nad Labem, což je naše skoro domovská scéna. A já jsem tenkrát prošel chřipkovou nějakou a v tom ústeckém koncertu byl ten vrchol té mý chřipkový epidemie, že jsem říkal pro boha, za tohle by lidi neměli platit z mýho hlediska, protože opravdu tam jsem měl velký problémy. Tenhle ten koncert se mně nepovedl, tak jak by si to diváci zasloužili. Ale teď budu mít na podzim šanci to vrátit, takže jim to udělám parádní snad.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Česká hardrocková kapela Kabát chystá na jeseň turné po Slovensku a keďže spevák Pepa Vojtek je vyučený opravár, pobavila ho otázka, ktorú mu na úvod rozhovoru dal Adrián Todezere.
1: Vy by ste možno vedeli ešte aj nejaký ten telefon opraviť, či?
2: A, no už ne, pretože tyhle telefony, ktoré sa teď vyrábiej, sú mimo mne úplne. Samozrejme, ja som, ano, vyučený opravár telefonních přístrojů, ale zrovna som sa tady zaradoval, když som videl dole ve vrátnici telefon oranžový, starý, klasický s tlačítkem, tak tenhle ešte som opravoval. Mobilní telefony už jdou mimo mě, to je jasný.
1: Športovci majú možno nejaké také časté rituály pred zápasom. Zvyknete mať aj vy niečo pred koncertmi, alebo viete o chlapoch z kapely niečo, že teda majú?
2: Tak my sme vždycky čekali, když si hubeník zívne, že když jako je opravdu před tím koncertem a teď máme 5 minut do začátku a koukáme všichni na toho urvajze a on ještě jako tak jdeme, teď je to správna chvíle, jdeme na to.
1: Vieme, že tie koncerty sú krík, veľká show. Staráte sa nejako o svoj hlas?
2: Hlavne je to o tréningu, o nejaký životosprávě, na turné určite, pretože ty koncerty, jak my máme nastavený, tak sú obden. Nejhorší sú vlastne ty koncerty takhle na podzim, na jeseň, pretože už začínají takový ty chřipkový epidemie a tam stačí, když jeden v týmu třeba to má, tak už se člověk musí hlídat. Ale pokud tomu hlasu dáváte to, co nebo těm hlasivkám, to, co opravdu potřebujou, tak o ten hlas nepřijdete.
1: Zvyknete být aj, že menej chorý, že vnímáte, že ta imunita je možná taká silnější?
2: Je to možný, možná to mám geneticky, nevím, je pravda, že mnoho mých vrstevníků v mém věku, což je 60 let, už třeba nezaspívají to, co by chtěli zaspívat, nebo už ty propozice nemají pro ten zpěv takový. Já musím zaťukat, zatím mi ten hlas funguje tak, jak má. Možná je to i díky tomu, že jsem 30 let dělal i muzikály, takže ten trénink tam prostě je, ale je pravda, že nekouřím, alkohol piju jenom sporadicky a už jsem starý, tak chodím brzo spát.
1: Keby ste si mali vybrať taký jeden koncert, pamätný, špecifický alebo v niečom iný, ktorý by ste si, že okamžite, že idem teraz do toho, ktorý by to bol? Pamätáte si?
2: Jako, že bych si ho dal znova?
1: Hneď teraz.
2: To byly ty vypichy a hlavne ten poslední vypich, tam bylo přes 80 tisíc lidí. Je to věc, na kterou nezapomenete. Ostatní koncerty v rámci toho turné vám tak splynou, pak v jeden postupně díky těm rokům, ale tenhle ten byl opravdu tak výjimečný, že na to do smrti nezapomenu.
1: Naopak, keby ste to možno vnímali tak seba kriticky, tak bol aj nejaký taký koncert, ktorý nevyšiel úplne podľa predstav, alebo že ktorý by ste možno mu dali nejakú šancu na reparát?
2: No to teda bohužel zrovna Ústí nad Labem, což je naše skoro domovská scéna. A já jsem tenkrát prošel chřipkovou nějakou a v tom ústeckém koncertu byl ten vrchol té mý chřipkové epidemie, že jsem říkal, pro boha, za tohle by lidi neměli platit z mýho hlediska, protože opravdu tam jsem měl velký problémy. Tenhle ten koncert se mně nepoved, tak jak by si to diváci zasloužili. Ale teď budu mít na podzim šanci to vrátit, takže jim to udělám parádní znat.

že je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.